Na Rádiu Robin so tvoji najľúbši hity s Tabo bez dar. Pri tebi doma.